batuška si nalož, pretvárku lož a faloš, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď

Slovensko so drevý, čakal som, prahol som po tej jedine. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na tebe.

že jak bude dále, odkud bym znal znatý. Dneska lem zastavu našu do pole belavu, bílu, červenu, máme do vysoka trematý.

zo zdaleka dzvinčuty bim, bam, bim, bam. Strepená noha spočile bim, bam, bim, bam. Pod zeleným smerekom bim, bam, bim, bam. Hluboká jama kopana bim, bam, bim, bam. Barz dlho ťahajú bim, bam, bim, bam. Otce moho chovajú bim, bam, bim, bam. Zastaň zvin, bo hluchnu bim, bam, bim, bam. Perše kvite ja zložu bim, bam, bim, bam. Ticho, dzvin, bo hluchnu bim, bam, bim, bam.

jak najťa poprošu o to, što mne hoden. Rozdíleť na zrok, kotrch nelem sedem. Od uši pomale už kvite odkvitne, tezi staň ružička, nechcu nič len tebe. Bo roko odleteť, darmo ich hamuješ. Što teprv chábeš, zautra to zbanuješ. Znaj, že nedaleko odnese bila loď. Choď len tylko povič, šťastlivý s Bohom choď.

Len ty slzy, to je isté. Na posteli sedeš sama, zo zdaleka smotrju na ťa. Nechceš, vidžva, nijisti, len ty slzy, to je isté. Dej odbíhle naše čase, zaďmur oči, nechco znati, už neslova nesuť čisté. Len ty slzy, to je isté. Što bylo, už tak zistane. Im však se i tak nestane. Neznám, jak mám ty povistý, že len slzy, to je isté.